0: Rádio Bonton zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu vyčetl zpravodajským službám, že se o dezinformacích o polských územních nárocích vůči České republice nedozvěděl od nich, ale až z rádia a televize. Babiš to řekl České televizi na akci pro veřejnost v zahradě Kramářovy vily. Prezident Petr Pavel v pátek dezinformační kampaň označil za cílenou provokaci a ocenil, že na ní lidé neslyší. Zdání, že Polsko zvýšilo tlak na převzetí části českého území, se snažil vzbudit mimo jiné podvržený profil českého velvyslance v Polsku anebo sfalšovaný web Českého rozhlasu. Až o čtvrtinu nižší výnos chmele oproti dlouhodobému průměru čekají letos chmelaři v Česku. Chmel bude mít nižší i obsah alfahořkých látek, které určují jeho kvalitu. Vliv na úrodu má dlouhotrvající sucho a taky horko. Systém zavlažování má vybudovaný pouze zhruba čtvrtina chmelnic v Čechách, řekl v oboře Uloun ministr zemědělství Martin Šebestián.
2: Pro nás by bylo nejlepší, kdyby jsme měli pod závlahami veškeré chmelnice. Česká vláda má dlouhodobě tady chystaný projekt, je to vytvoření těch nádrží v té oblasti, takže se na tom pracuje. Myslím si, že by bylo jako velice hodné a určitě by to podpořilo konkurenceschopnost českého chmelařství, když se nám tu vodu v této oblasti podaří vyřešit co nejdříve.
1: Před zahájením sklizně chmelaři čekali pětinový pokles úrody. Organizace Spojených národů OSN by se podle nového vedoucího stálé mise České republiky při OSN v New Yorku Hynka Kmonička měla reformovat. A to tak, aby odrážela realitu dnešní doby. Do budoucna by se měl především rozšířit počet členů Rady bezpečnosti OSN. Kmoniček to řekl v rozhovoru s ČTK.
3: Jednak je to pro nás zajímavý test, jak jsme na tom doopravdy, bez ohledu na to, co si o tom ten nebo který politik a expert říká. Tam se to prostě hezky změří. Z druhé strany, ale malý střední stát, tak je to pro nás výjimečná příležitost se stát relevantními pro ty největší světové hráče, protože potřebují váš hlas uvnitř Rady bezpečnosti.
1: Haseči a skalní záchranáři v Adršpašských skalách na Náchodsku nad ránem několik hodin zachraňovali 5 lidí. Ti uvízli ve skalách. 3 ženy a 2 muži strávili na skalním útvaru Milenci víc než 10 hodin, už od odpoledne. Jeden člověk při pokusu o slnění zůstal viset několik metrů nad zemí a další 4 čekali těsně pod vrcholem. Všichni nakonec skončili bez zranění dole na zemi. V muzeu v Lešanech na Benešovsku se při předvádění vojenské techniky převrátilo vozidlo Tatra. Několik lidí utrpělo lehčí zranění. Událost tak vyšetřuje policie. A ještě ze sportu. Kanoista Martin Fuchsa obhájil na mistrovství světa stříbro na 500 a celkově získal 18. medaili ze světových šampionátů. Zatímco loni ho v Miláně předčil Rus Zachar Petrov, naposledy ho v Poznani v Polsku porazil Brazilec Isakias Kieros. Bylo 24 setin rychlejší. Kanoistka Denisa Řáhová ve stejné disciplíně zaznamenala 6. místem nejlepší výsledek na mistrovství světa v kariéře.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Česká republika zaplatila za covidové vakcíny od roku 2020 zhruba 19 miliard korun. Na základě letos skončící smlouvy ze začátku pandemie odebralo 41 milionů dávek. Využilo jich méně než polovinu. O podmínkách zajištění vakcín pro další období se v současné době jedná. Uvedlo to naše ministerstvo zdravotnictví. Policisté od začátku roku odhalili 5 mužů, kteří k šíření porna využívali umělou inteligenci AI. Pachatelé k často známému obličeji přidali pomocí umělé inteligenci nahé tělo někoho jiného. Přitom jde o trestný čin zneužití identity k výrobě pornografie. Od ledna za to hrozí až 5leté vězení. A obdoba generální inspekce bezpečnostních složek na Slovensku zatkla u Košic 6 policistů. Nechávali si totiž peníze z pokut, které vybrali za dopravní přestupky. Pokuty totiž ani nezapisovali do systému. Stíhaní soud zatím na svobodě. Plzeň chce v září začít s renovací památkově chráněné části kulturního domu Peklo s historickým velkým sálem. Na první etapu postupné opravy komplexu má město připraveno 3/4 miliardy korun, řekl technický náměstek plzeňského primátora Pavel Bosák.
2: Peklo, na to už máme plné financování, teď se soutěží a doufejme, během září vybereme zhotovitele, podepíšeme smlouvu, zahájíme ještě v září. Zároveň s tím už se finalizuje projektová dokumentace na tu moderní dostavbu, která by se mohla začít stavět bezprostředně po tom, co se dokončí ta sanace historického sálu, takže řekněme za 2 roky.
1: Komplex dělnického domu Peklo v západu České metropoli vznikal postupně na přelomu 19. a 20. století. Kvůli havarijnímu stavu je proto Peklo od té doby zavřené. Patří mezi nejvýznamnější kulturní objekty v Plzni. Cenný je hlavně velký sál s dobrou akustikou. Kvalitní velký koncertní sál městu ale chybí. A ještě tip na výlet, dá se říct pod vodu. Zoologická zahrada Hodonín otevřela nový pavilon akvárií. Novostavba za zhruba 69 milionů korun nahradila původní objekt z roku 1981. Jehož statiku v roce 2021 narušilo tornádo. Za poslední 2 roky je to jedna z nejvýznamnějších investičních staveb, jak říkala ředitel Zoo Hodonín Jiří Inger.
3: Pro nás je to samozřejmě za poslední roky jedna z takových nejvýznamnějších investičních staveb. My jsme tady pro zvířata v posledních letech neměli možnost nic tak významného udělat, takže jsme samozřejmě rádi, že se nám podařilo tento velký moderní pavilon realizovat a je to takový první krůček, takový naší plánované modernizaci postupné naší zoologické zahrady.
1: Dominantou pavilonu jsou 2 nová akvária o celkovém objemu 160 metrů krychlových vody pro zhruba 2000 sladkovodních ryb 35 druhů a budova má 2 patra. Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí po 4. za sebou chyběl v zápasové sestavě Wolverhamptonu a nejspíš se schyluje k jeho odchodu. Přestupové období v Anglii totiž skončí v úterý. Spekuluje se o tom, že se o 27letého obránce zajímá druholigový konkurent West Ham či prvoligový Crystal Palace.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu vyčetl zpravodajským službám, že se o dezinformacích o polských územních nárocích vůči České republice nedozvěděl od nich, ale až z rádia a televize. Babiš to řekl České televizi na akci pro veřejnost v zahradě Kramářovy vily. Prezident Petr Pavel v pátek dezinformační kampaň označil za cílenou provokaci a ocenil, že na ní lidé neslyší. Zdání, že Polsko zvýšilo tlak na převzetí části českého území, se snažil vzbudit mimo jiné podvržený profil českého velvyslance v Polsku anebo sfalšovaný web Českého rozhlasu. Až o čtvrtinu nižší výnos chmele oproti dlouhodobému průměru čekají letos chmelaři v Česku. Chmel bude mít nižší i obsah alfahořkých látek, které určují jeho kvalitu. Vliv na úrodu má dlouhotrvající sucho a taky horko. Systém zavlažování má vybudovaný pouze zhruba čtvrtina chmelnic v Čechách, řekl v oboře Uloun ministr zemědělství Martin Šebestián.
2: Pro nás by bylo nejlepší, kdyby jsme měli pod závlahami veškeré chmelnice. Česká vláda má dlouhodobě tady chystaný projekt, je to vytvoření těch nádrží v té oblasti, takže se na tom pracuje. Myslím si, že by bylo jako velice hodné a určitě by to podpořilo konkurenceschopnost českého chmelařství, když se nám tu vodu v této oblasti podaří vyřešit co nejdříve.
1: Před zahájením sklizně chmelaři čekali pětinový pokles úrody. Organizace Spojených národů OSN by se podle nového vedoucího stálé mise České republiky při OSN v New Yorku Hinka Kmonička měla reformovat. A to tak, aby odrážela realitu dnešní doby. Do budoucna by se měl především rozšířit počet členů Rady bezpečnosti OSN. Kmoniček to řekl v rozhovoru s ČTK.
3: Jednak je to pro nás zajímavý test, jak jsme na tom doopravdy, bez ohledu na to, co si o tom ten nebo který politik a expert říká. Tam se to prostě hezky změří. Z druhé strany, ale malý střední stát, tak je to pro nás výjimečná příležitost se stát relevantními proti největší světové hráče, protože potřebují váš hlas uvnitř Rady bezpečnosti.
1: Haseči a skalní záchranáři v Faderšpašských skalách na Náchodsku nad ránem několik hodin zachraňovali 5 lidí, ti uvízli ve skalách. 3 ženy a 2 muži strávili na skalním útvaru Milenci víc než 10 hodin, už od odpoledne. Jeden člověk při pokusu o slnění zůstal viset několik metrů nad zemí a další 4 čekali těsně pod vrcholem. Všichni nakonec skončili bez zranění dole na zemi. V muzeu v Lešanech na Benešovsku se při předvádění vojenské techniky převrátilo vozidlo Tatra. Několik lidí utrpělo lehčí zranění. Událost tak vyšetřuje policie. A ještě ze sportu. Kanoista Martin Fuchsa obhájil na mistrovství světa stříbro na 500 a celkově získal 18. medaili ze světových šampionátů. Zatímco loni ho v Miláně předčil Rus Zachar Petrov, naposledy ho v Poznani v Polsku porazil Brazilec Isakias Kieros. Bylo 24 setin rychlejší. Kanoistka Denisa Řáhová ve stejné disciplíně zaznamenala 6. místem nejlepší výsledek na mistrovství světa v kariéře.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Česká republika zaplatila za covidové vakcíny od roku 2020 zhruba 19 miliard korun. Na základě letos skončící smlouvy ze začátku pandemie odebralo 41 milionů dávek, využilo jich méně než polovinu. O podmínkách zajištění vakcín pro další období se v současné době jedná, uvedlo to naše ministerstvo zdravotnictví. Policisté od začátku roku odhalili 5 mužů, kteří k šíření porna využívali umělou inteligenci AI. Pachatelé k často známému obličeji předali pomocí umělé inteligenci nahé tělo někoho jiného. Přitom jde o trestný čin zneužití identity k výrobě pornografie. Od ledna za to hrozí až 5leté vězení. A obdoba generální inspekce bezpečnostních složek na Slovensku zatkla u Košic 6 policistů. Nechávali si totiž peníze z pokut, které vybrali za dopravní přestupky. Pokuty totiž ani nezapisovali do systému. Stíhaní jsou zatím na svobodě. Plzeň chce v září začít s renovací památkově chráněné části kulturního domu Peklo s historickým velkým sálem. Na první etapu postupné opravy komplexu má město připraveno 3/4 miliardy korun, řekl technický náměstek plzeňského primátora Pavel Bosák.
2: Peklo, na to už máme plné financování, teď se soutěží a doufejme, během září vybereme zhotovitele, podepíšeme smlouvu, zahájíme ještě v září. Zároveň s tím už se finalizuje projektová dokumentace na tu moderní dostavbu, která by se mohla začít stavět bezprostředně po tom, co se dokončí ta sanace historického sálu, takže řekněme za 2 roky.
1: Komplex dělnického domu Peklo v západočeské metropoli vznikal postupně na přelomu 19. a 20. století. Kvůli havarijnímu stavu je proto Peklo od té doby zavřené. Patří mezi nejvýznamnější kulturní objekty v Plzni. Cenný je hlavně velký sál s dobrou akustikou. Kvalitní velký koncertní sál městu ale chybí. A ještě tip na výlet, dá se říct pod vodu. Zoologická zahrada Hodonín otevřela nový pavilon akvárií. Novostavba za zhruba 69 milionů korun nahradila původní objekt z roku 1981. Jehož statiku v roce 2021 narušilo tornádo. Za poslední 2 roky je to jedna z nejvýznamnějších investičních staveb, jak říkal ředitel Zoo Hodonín Jiří Inger.
3: Pro nás je to samozřejmě za poslední roky jedna z takových nejvýznamnějších investičních staveb. My jsme tady pro zvířata v posledních letech neměli možnost nic tak významného udělat, takže jsme samozřejmě rádi, že se nám podařilo tento velký moderní pavilon zrealizovat a je to takový první krůček takový naší plánované modernizaci postupné naší zoologické zahrady.
1: Dominantou pavilonu jsou 2 nová akvária o celkovém objemu 160 metrů krychlových vody pro zhruba 2000 sladkovodních ryb 35 druhů a budova má 2 patra. Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí po 4. za sebou chyběl v zápasové sestavě Wolverhamptonu a nejspíš se schyluje k jeho odchodu. Přestupové období v Anglii totiž skončí v úterý. Spekuluje se o tom, že se o 27letého obránce zajímá druholigový konkurent West Ham či prvoligový Crystal Palace.

0: Jo, Karel, to je jméno.
1: Víš, ten zvuk, to se tak někdo má.
0: A ta fůra slavnej křímení.
1: Karel Hynek Mácha.
0: Karel Jaromír Erbe.
1: Karel Havlíček Borský.
0: Karel Čapek.
1: Karel Vacek.
0: Pozor, Karel Vlád.
1: A také Karel Gott.
0: A dokonce i Čeplín byl Karel.
1: Jo, mimochodem, Karle, jakže jsem...

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu vyčetl zpravodajským službám, že se o dezinformacích o polských územních nárocích vůči České republice nedozvěděl od nich, ale až z rádia a televize. Babiš to řekl České televizi na akci pro veřejnost v zahradě Kramářovy vily. Prezident Petr Pavel v pátek dezinformační kampaň označil za cílenou provokaci a ocenil, že na ní lidé neslyší. Zdání, že Polsko zvýšilo tlak na převzetí části českého území, se snažil vzbudit mimo jiné podvržený profil českého velvyslance v Polsku anebo sfalšovaný web Českého rozhlasu. Až o čtvrtinu nižší výnos chmele oproti dlouhodobému průměru čekají letos chmelaři v Česku. Chmel bude mít nižší i obsah alfahořkých látek, které určují jeho kvalitu. Vliv na úrodu má dlouhotrvající sucho a taky horko. Systém zavlažování má vybudovaný pouze zhruba čtvrtina chmelnic v Čechách, řekl v oboře Uloun ministr zemědělství Martin Šebestián.
2: Pro nás by bylo nejlepší, kdybychom měli pod závlahami veškeré chmelnice. Česká vláda má dlouhodobě tady chystaný projekt, je to vytvoření těch nádrží v té oblasti, takže se na tom pracuje. Myslím si, že by bylo jako velice hodné a určitě by to podpořilo konkurenceschopnost českého chmelařství, když se nám tu vodu v této oblasti podaří vyřešit co nejdříve.
1: Před zahájením sklizně chmelaři čekali pětinový pokles úrody. Organizace Spojených národů OSN by se podle nového vedoucího stálé mise České republiky při OSN v New Yorku Hinka Kmonička měla reformovat. A to tak, aby odrážela realitu dnešní doby. Do budoucna by se měl především rozšířit počet členů Rady bezpečnosti OSN. Kmoniček to řekl v rozhovoru s ČTK.
3: Jednak je to pro nás zajímavý test, jak jsme na tom doopravdy, bez ohledu na to, co si o tom ten nebo který politik a expert říká. Tam se to prostě hezky změří. Z druhé strany, ale malý střední stát, tak je to pro nás výjimečná příležitost se stát relevantními pro ty největší světové hráče, protože potřebují váš hlas uvnitř Rady bezpečnosti.
1: Haseči a skalní záchranáři v Faderšpašských skalách na Náchodsku nad ránem několik hodin zachraňovali 5 lidí, ti uvízli ve skalách. 3 ženy a 2 muži strávili na skalním útvaru Milenci víc než 10 hodin, už od odpoledne. Jeden člověk při pokusu o slnění zůstal viset několik metrů nad zemí a další 4 čekali těsně pod vrcholem. Všichni nakonec skončili bez zranění dole na zemi. V muzeu v Lešanech na Benešovsku se při předvádění vojenské techniky převrátilo vozidlo Tatra. Několik lidí utrpělo lehčí zranění. Událost tak vyšetřuje policie. A ještě ze sportu. Kanoista Martin Fuchsa obhájil na mistrovství světa stříbro na 500 a celkově získal 18. medaili ze světových šampionátů. Zatímco loni ho v Miláně předčil Rus Zachar Petrov, naposledy ho v Poznani v Polsku porazil Brazilec Isakias Kieros. Bylo 24 setin rychlejší. Kanoistka Denisa Řáhová ve stejné disciplíně zaznamenala 6. místem nejlepší výsledek na mistrovství světa v kariéře.

0: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma. Víš,
1: mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu vyčetl zpravodajským službám, že se o dezinformacích o polských územních nárocích vůči České republice nedozvěděl od nich, ale až z rádia a televize. Babiš to řekl České televizi na akci pro veřejnost v zahradě Kramářovy vily. Prezident Petr Pavel v pátek dezinformační kampaň označil za cílenou provokaci a ocenil, že na ní lidé neslyší. Zdání, že Polsko zvýšilo tlak na převzetí části českého území, se snažil vzbudit mimo jiné podvržený profil českého velvyslance v Polsku anebo sfalšovaný web Českého rozhlasu. Až o čtvrtinu nižší výnos chmele oproti dlouhodobému průměru čekají letos chmelaři v Česku. Chmel bude mít nižší i obsah alfahořkých látek, které určují jeho kvalitu. Vliv na úrodu má dlouhotrvající sucho a taky horko. Systém zavlažování má vybudovaný pouze zhruba čtvrtina chmelnic v Čechách, řekl v oboře Uloun ministr zemědělství Martin Šebestián.
2: Pro nás by bylo nejlepší, kdyby jsme měli pod závlahami veškeré chmelnice. Česká vláda má dlouhodobě tady chystaný projekt, je to vytvoření těch nádrží v té oblasti, takže se na tom pracuje. Myslím si, že by bylo jako velice hodné a určitě by to podpořilo konkurenceschopnost českého chmelařství, když se nám tu vodu v této oblasti podaří vyřešit co nejdříve.
1: Před zahájením sklizně chmelaři čekali pětinový pokles úrody. Organizace Spojených národů OSN by se podle nového vedoucího stálé mise České republiky při OSN v New Yorku Hinka Kmonička měla reformovat. A to tak, aby odrážela realitu dnešní doby. Do budoucna by se měl především rozšířit počet členů Rady bezpečnosti OSN. Kmoniček to řekl v rozhovoru s ČTK.
3: Jednak je to pro nás zajímavý test, jak jsme na tom doopravdy, bez ohledu na to, co si o tom ten nebo který politik a expert říká. Tam se to prostě hezky změří. Z druhé strany, ale malý střední stát, tak je to pro nás výjimečná příležitost se stát relevantními proti největší světové hráče, protože potřebují váš hlas uvnitř Rady bezpečnosti.
1: Haseči a skalní záchranáři v Adršpašských skalách na Náchodsku nad ránem několik hodin zachraňovali 5 lidí. Ti uvízli ve skalách. 3 ženy a 2 muži strávili na skalním útvaru Milenci víc než 10 hodin, už od odpoledne. Jeden člověk při pokusu o slnění zůstal viset několik metrů nad zemí a další 4 čekali těsně pod vrcholem. Všichni nakonec skončili bez zranění dole na zemi. V muzeu v Lešanech na Benešovsku se při předvádění vojenské techniky převrátilo vozidlo Tatra. Několik lidí utrpělo lehčí zranění. Událost tak vyšetřuje policie. A ještě ze sportu. Kanoista Martin Fuchsa obhájil na mistrovství světa stříbro na 500 a celkově získal 18. medaili ze světových šampionátů. Zatímco loni ho v Miláně předčil Rus Zachar Petrov, naposledy ho v Poznani v Polsku porazil Brazilec Isakias Kieros. Bylo 24 setin rychlejší. Kanoistka Denisa Řáhová ve stejné disciplíně zaznamenala 6. místem nejlepší výsledek na mistrovství světa v kariéře.

0: Na rádiu Bonton už máme 8 hodin, krásnou neděli vám všem přeje Libor a dnes je neděle 30. srpna. No a co nás čeká a nemine, co se týče hudební nabídky, tak tady s námi bude Marcela Holanová. Těšit se můžete také na Honzu Kalouska písničkou Odlétám. No a na startu hodiny čekají Depešáci Strange Love. No a my jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Tak podle meteorologů čekáme polojasno až oblačno. A ráno místy i s většinou oblačnost jen ojediněle se objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů Celsia. Na horách pak naměříme 19. A co se týče rostlových podmínek, dobré až velmi dobré, teď po ránu a večer místy mírně nepříznivé. Tolik počasí na Rádiu Bonton.
1: Rádio Bonton a Libor Weber.
0: Přeji vám krásné ráno z Rádia Bonton, krátce po 8 hodině. A v této hodině vyrazíme spolu na pořádný food picnic, nabaštíme se a pak nás také čekají písničky. Teď už Depešáci a Strange Love. Příjemný poslech.

který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha

Stále posloucháte Rádio Bonton a teď už by měla být ta správná chvíle, kdy si prozradíme, co dobrého si dneska dáme. A když vyrazíte na food picnic na Ladronce, tak rozhodně zakončíte ideálně prázdniny tam na tom správném místě. Vezměte rodinu a do pražského parku Ladronka se vydejte, kde mediální dům pořádá už po 16. gastronomický festival food picnic pro všechny milovníky dobrého jídla. A na co tam narazíte? Tak třeba můžete ochutnat malovýrobu farmářů, taky street foody, bistra, taky jsou připraveni food trucky. V pestré skladbě stánku budou zastoupeny i grilované speciality, burgery, žebra, trhaná masa, taky hot dogy, mexické, asijské i francouzské speciality, anebo i vegetariáni a vegani si přijdou na své sushi nebo další dobroty, které budou tady připravené. Osvěžit se můžete rolovanou zmrzlinou, anebo domácími nanuky. Tohle všechno dnes na Ladronce, startuje se v 11 hodin a já vám popřeji dobrou chuť. A teď už další muzika na Bontonu, třeba Rick Astley. Together Forever. Přeji vám příjemný poslech.

0: Přiblížila se nám 9. hodina, vy posloucháte dopolední vysílání a víkendové vysílání Rádia Bonton. No a po celé tady s námi bude skupina Oceán. Těšit se můžete také na českou kapelu Jelen s písničkou Klidná jako voda.
1: Tak buď klidná jako voda, ale silná jako proud.
0: A na startu hodiny čeká Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. A my už jdeme na počasí.
2: Rádio Bonton, počasí.
0: Jaké počasí nám předpovídají meteorologové pro dnešní den, tedy neděli 30. srpna, tak vězte, že bude polojasno až oblačno. Ráno místy i zvětšená oblačnost, jen ojediněle se objeví přehánky nebo slabý déšť. A nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat od 23 do 28 stupňů Celsia. A v 1000 metrech a na horách naměříme 19 stupňů. Ráno místy slabý, jinak mírný jihozápadní až západní vítr bude foukat rychlostí od 3 do 7 metrů za sekundu. A večer pak bude slábnout a rostlinové podmínky jsou dobré až velmi dobré. Tolik počasí na Rádiu Bonton.
2: Rádio Bonton a Libor Weber.
0: Přeji vám krásný den, máme neděli 30. srpna, taky máme 9 hodin pryč. No a k tomu mám pro vás připravené další krásné písničky. A teď to bude slíbená zpěvačka Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Přeji vám příjemný den.

0: občany na Masarykově náměstí. Dnes od 14 do 18 hodin objevíte tu galaxie, hvězdokupy, mlhoviny a taky planety sluneční soustavy, vyrobíte si promítačku souhvězdí nebo svou vlastní originální galaxii na krk. Taky odpálíte raketu a drahokamy v podobě českých granátů si budete moci narýžovat a odnést sebou domů. Navíc tu bude pan Petr Horálek, fotografie astronomické právě vytváří on. Je to známý český astrofotograf, jehož práci už mnohokrát ocenila také americká NASA. Takže opravdu dnes Říčany na vás čekají s vesmírem. Jsou vesmírné. Teď už další muzika na rádiu Bonton, Support Lesbians, taky Richard Miller, Anna K., Stevie Wonder a teď Lucka Vondráčková a Radim Flender. Přeji příjemnou zábavu a příjemný poslech vašeho rádia Bonton.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Radio Bonton.

Jste stále s Rádiem Bonton a teď vás chci pozvat na nedělní loučení s létem. Ano, a dnes je neděle poslední srpnová a to znamená, že léto pomalinku odchází. Rozloučení s létem v parku na Pankráci dnes rozjede velkou akci. Léto ještě nekončí, ale přijďte si užít plné odpoledne zábavou, skvělou atmosférou na tradiční akci rozloučení s létem. A ta se uskuteční právě dnes na Praze 4 a vy se můžete těšit na pestrý program plný sportovních soutěží, exhibic a workshopů. Chybět nebude ani oblíbená akce breakdance nebo atraktivní ukázky a workshopy parkouru s Vovou. O skvělou náladu se postará také bohatý hudební program pro děti. Na pódiu vystoupí třeba populární dětská skupina Lollipops, zpěvačka Lilian a oblíbená dvojice Kája a Bambu. A ta potěší především ty nejmenší návštěvníky. Načerpejte energii dnes právě v parku na Pankráci od 14 do 18 hodin. Ale teď další muzika na Bontonu, More and Talking, Voxel, anebo Petr Naď a Jožoráš.

0: Je tady 10. hodina na rádiu Bonton a po celé tady s námi bude třeba Karel Gott.
1: Být stále mlad, to bych si přál, být stále mlad.
0: Zaspívá i Eva Farná, mám boky jako skříň.
2: Mám prostě od pámbička boky jako skříň, co na plát, když k tomu ráda jím, ráda jím.
0: A na startu hodiny čeká zpěvačka Cher.
3: Tak zaplat.
0: A my jdeme na počasí.
4: Rádio Bonton, počasí.
0: Jak dnes bude? Podle meteorologů čekáme polojasnou oblohu až oblačnou. Ráno místy i zvětšená oblačnost, ojediněle se objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat od 23 do 28 stupňů Celsia a na horách bude chladněji. Tady naměříme pouze 19. Ráno místy slabý, jinak mírný jihozápadní až západní vítr bude foukat o rychlosti od 3 do 7 metrů za sekundu. Večer pak bude slábnout a rostylové podmínky jsou dobré až velmi dobré. Dobré, tolik počasí na Rádiu Bonton.
4: Rádio Bonton a Libor Weber.
0: Je tady 10. hodina, vy jste s víkendovým rádiem Bonton a v této hodině také vyrazíme za Husity. A teď už slíbená zpěvačka Cher. Krásný den.

Tohle je zpěvák John Paul Young a Love is in the Air na Radio Bonton. No a my pokročíme k další pozvánce. Máme víkend a ty pozvánky tady sázíme jednu za druhou. Tak dnes byste s dětmi anebo jako rodinka mohli vyrazit na Den z husity v History Parku. A pokud se vydáte do doby Jana Žižky, tak zažijete den v husitském táboře. A čekají vás tu ukázky šermu, středověké zbraně, historické hry, také dobývání pevnosti a každodenní život husitského vojáka. A je tady připravená spousta aktivit, které si budete moci navíc vyzkoušet na vlastní kůži, a třeba ukázky šermu s výkladem, bojová formace s pavézami, dobývání římské pevnosti, palné zbraně husitské doby, středověké deskové hry, anebo trebuchety a střelecká soutěž. I vařit se tam bude. Prostě jedna správná akce za druhou. A kam vyrazíte do History Parku? Do Letčice. No a tady od 10 hodin až do 16. odpolední si můžete užívat husity v plné parádě. Ale já mám pro vás další muziku na Rádiu Bonton. Zuzku Norrisovou, taky zpěvák Chris de Burgh, anebo Eva Farná. Vybírejte, užívejte, poslouchejte.

Posloucháte Bonton a je neděle 38. No a právě tento den rozhoduje o tom, kam vyrazit. Protože končí prázdniny a my si chceme užít ještě nějaké to léto a třeba s dobrým výšlapem nebo výletem a my můžeme vyrazit na rodinný výlet na Ještěd. Ano, poslední prázdninová neděle na Ještědu patří především dětem, protože dětské a junior jízdenky na lanovku Skalka pořídíte za pouhou korunu. Akce platí na jednu jízdu nahoru a dolů lanovkou Skalka. No a navíc si vyjedete lanovkou Skalka, vydáte se na krátkou procházku k vysílači Ještěd, projdete si stezku ještědských pověstí a poznáte také místní legendy a příběhy. Je tam toho spousty. Pokud tedy dnes vyrazíte, tak děti to mají za kačku a vy můžete vyrazit s nimi. Počasí vám bude přát a vy si to dnes užijete. Teď už další muzika na Bontonu, Sagvan Tofi, taky Atomic Kitten a nebo Dalibor Janda. Tady jsou. Příjemný poslech.

0: Posloucháte Radio Bonton a je tady už 11. hodina a s ní další porce krásné muziky. A po celé tu s námi bude Olga Lounová, cyklista.
1: Život není bída, když noha nohu střídá. Život není bída, tak jedem dál.
0: Další oblíbený hit váš osobně je Tereza Mašková a Marek Lambora, Náš příběh.
1: Když vidím náš příběh.
0: Hodinu odstartujeme švédskou čtverkou ABBA Dancing Queen. No a my jdeme na počasí.
2: Radio Bonton, počasí.
0: Jaké počasí nás čeká dnes, tedy v neděli 30. srpna? A čekáme většinou polojasno až oblačno. Zvětšená oblačnost nás také čeká a objeví se přehánky nebo slabý déšť. Ojediněle. A nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat od 23 do 28 stupňů Celsia. A na horách pak naměříme 19. Rostylové podmínky jsou dobré až velmi dobré. Tolik počasí na Radio Bonton.
2: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Přeji vám krásné dopoledne, máme už 11. hodinu, je neděle 30. srpna. No a v této hodině vyrazíme na pořádné posvícení, pořádně se nadlábneme. Taky se blíží čas oběda, tak proč ne? A teď už další muzika na Bontonu, Cliff Richard, Tereza Mašková a Marek Lambora, Náš příběh a taky kapela ABBA a Dancing Queen. Tady jsou, příjemný poslech.

0: Posloucháte Bonton, blíží se čas oběda. To bychom mohli zakousnout ještě něco malého, než naložíte na stůl. Nevidím do vaší domácnosti, ale myslím si, že už to tam na plotně bublá, anebo možná máte nějakou studenou dobrotu, dobrou baštu k obědu, ale já vás zvu na posvícení v Sadské. A v Sadské to běží od 29. až do pondělí 31. srpna a i dnes tam můžete vyrazit a nabízí nám bohatý program, který si můžeme užít. Jsou tu pirátské plavby, vystoupení Petra Rychlého, taky Speedy Bandu a také zpěvačka Magda Malá zaspívá v pondělí v 18 hodin. No ale jinak je tady třeba Luna Park Tříška, taky Polavské Blaťánky, posvícenský Retro Mejdan, tohle všechno na jednom místě. No a koncert Magdy Malé se zítra, tedy v pondělí, uskuteční v kostele svatého Apolináře v 18 hodin. A teď už jdeme na další zábavu Dana Bartu, Madonu, anebo Divokýho Billa a taky budeme mlsat, protože nás zvou do Lahůdek. Tak vám přeji příjemný poslech a krásný den s Rádiem Bonton.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

neděli 30. srpna posloucháte Rádio Bonton. No a teď vás zvu na turnaj králů, který odstartuje po obědě. Jedná se o 9. ročník rytířských turnajů v parku Maxe van der Stola na Brusnici. Turnaj se tradičně věnuje životu českých králů a vy dnes můžete vyrazit a rozhodně každý z vás bude velký bojovník, už jenom proto, že budete sledovat tuhle bitvu. Ve 13 hodin se otevře areál, ve 13.30 je připravená příprava rytířů na koních na turnaji, pak výcvik pěších rytířů, šermu, kejklířská ukázka, taneční vystoupení a tak dále. Dokonce i sokolníci tady proženou své ptáky. A tak věřte, že i tady ta akce stojí za to, abyste vyrazili. Ve 13 hodin to odstartuje a je to zhruba na 2 hodiny. Tak si to užijte. Teď už další muzika na rádiu Bonton a protože té muziky tady máme spousty, tak jsem vybral Miku, taky kapelu Turbo, anebo Hanku Zagorovou. Ahoj let.

0: Máme tady pravé poledne, je to čas oběda a taky představení muziky do další hodiny. Po celé tady s námi budou Bonnie M. Taky Xindl X a jeho puberťák.
1: Cítím se kurňák, jako puberťák. Cítím se kurňák.
0: A pravé poledne otevře Petr Novák.
2: Povídej, jestli se ti po mně stýská.
0: A my jdeme na počasí.
3: Radio Bonton, počasí.
0: A dnes se v neděli 30. srpna bude většinou polojasno až oblačno. A ojediněle čekáme i přehánky nebo slabý déšť a teploty se budou pohybovat od 23 do 28 stupňů Celsia. Na horách naměříme pouze 19. Foukat by měl mírný jihozápadní až západní vítr od 3 do 7 metrů za sekundu, který bude večer slábnout. A rostylové podmínky jsou dobré až velmi dobré. Tolik tedy počasí, no a mně nezbývá nic jiného, než vám popřát dobrou chuť k nedělnímu obědu. A budu se na vás těšit už příští sobotu opět v 8 hodin na vlnách Rádia Bonton. Krásný den vám všem přeje Libor Weber.
3: Česká hudba je doma na Rádiu Bonton.

0: už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
1: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
2: Pak hrnky,
1: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
2: Škola volá!
3: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: It's a kind of magic.

Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
2: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
4: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
5: pak hrnky, flašky, kufříky,
4: vyměním za kuponky,
5: škola volá.
6: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

Zkus kašlat na pravidla. Říkej si o mě, co chceš. Já jsem byl odechživa blázen. Nevím, co nechápeš, ale vrať se na zem.

0: Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

0: tašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio Bonton. Radio Bonton.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Rádio Bonton a Tomáš Fíla.
1: Krásný nedělní podvečer, je neděle 30. srpna a opět nás čekají 4 hodinky ve vzájemné společnosti se spoustou zajímavostí ze světa a samozřejmě i s tím nejlepším z muziky. Dnes si povíme příběh, který vůbec nemusí znamenat to, proč vlastně tyhle věci absolvujeme, a bude to výlet do přírody za klidem, odpočinkem a relaxací. Také přidáme pár tipů přímo od letušek, tedy od odborníků, čeho se v letadle vyvarovat a na co si dát pozor. Podíváme se i na žebříček metropolí, kde to v noci prostě žije a nebudeme muset cestovat ani příliš daleko. No už za malou chvíli nás čekají i významné dny celého příštího týdne, aneb každý den je důvod k oslavě. A teď pojďme k té muzice. Jennifer Rush, Mirai a jejich Anděl, nebo právě teď startujeme na rádiu Bonton Hanou Zagorou.

0: Právě dospívala svou galaxii přání na rádiu Bonton Leona Machálková a my už míříme za významnými dny celého příštího týdne. 31. srpen, tedy pondělí, je Národní den směsi na cesty. Ovšem neuvádí se tady, jestli se jedná o nějaké dobré jídlo, kulinářský počin, či o nějakou třeba sypací směs, že? Zima je za dveřmi. V každém případě 1. září, tedy v úterý, je Národní den malých černých šatů. No tak jo, vzhlaště nám pánům teda budou hodně slušet. Také je to den ocenění zrzavých koček, den fotbalových barev anebo světový den psaní dopisů. 2. září je Národní den borůvkových nanuků. Ty se nepříliš často dají sehnat. 3. září tady máme Národní den mrakodrapů, tak ani těch si u nás moc neužijeme, ale když si pustíme nějaký ten americký film, každým druhým to je. Pojďme na pátek. Národní den makadamových ořechů. Tak ty mám teda moc rád. No a také den dej si extra dezert, tak ten já mývám skoro každý den. Sobota, 5. září, Národní den sírové pici. No proč ne? A také Mezinárodní den charity. Pojďme udělat něco dobrého. A neděle je Národním dnem čtení knih, Světový den vousů, Národní den kávové zmrzliny a Mezinárodní den slaniny. Tak i tady by se to dalo všechno pěkně splácat dohromady. V každém případě my už teď opět míříme za tím nejlepším z muzikantů. Za malou chvíli mrkneme na silnice a do té doby banke Petr Kolář, nebo právě teď Pet Shop Boys.
1: Radio Bonton.

0: Právě jsme vystoupali po schodoch s Richardem Millerem a skupinou Banket a teď už míříme na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Pozor na nehodu dvou osobních automobilů na silnici v Luclavicích na Kroměřížsku. Nikomu se nic nestalo, na místě vyšetřuje policie a místem se dá projet. Máme tady také jednu výluku, a to na silnici 605 u obce Bor na Tachovsku. Komunikace je zcela dočasně uzavřena, probíhá tady úprava vozovky, a to až do dnešní půlnoci. No a do třetice sraženou stranu nám hlásíte ze silnice 4813 u obce Vysočany na Znojemsku. Tak pozor na to, ať vás to nezaskočí. No a my opět ze silnic a nejen za volanty, ale všude tam, kde nás posloucháte, posíláme jen to nejlepší z muziky. Chybět nebude Celine Dion, Vladimír Mišík nebo právě teď Hello a Beyoncé.

0: Jak se vytrácíš, má lásko, a skupina Olympic právě dospívali na rádiu Bonton. Nás čekají aktuální informace o počasí, ale ještě předtím píseň Whitney Houston z roku 1988 jako úvodní píseň letních olympijských her v Soulu, také Pokáč, nebo už za malou chvíli Soul Sister.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůzíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

0: tašky, kufříky, kdy měním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí. Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě do grilova. Někdo píše statusy.

0: To byla Whitney Houston na Rádiu Bonton a v příští hodince nás čeká třeba tenhle velký hit Petra Nadě. Bez věcí se octnem s Anetou Langerovou. A dáme si také skupinu Krištof a jejich půlnoční příběh. Ještě předtím vším, ale samozřejmě mrkneme i na zítřejší počasí.
1: Rádio Bonton počasí.
0: V první polovině dne bude převažovat oblačnost a zatažená obloha. Od západu se na většině území vyskytne déšť nebo dešťové přehánky a lokálně i bouřky. Dopoledne bude v Čechách a odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek i oblačnosti ubývat. A postupně čekáme většinou polojasnou oblohu jen s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší denní teploty mezi 21 a 25 stupni, na jihovýchodě a východě dokonce až 28. No a my už startujeme do další hodiny.
1: Radio Bonton a Tomáš Fíla.
0: Je tady druhá společná hodina, je neděle 30. srpna. Já vás samozřejmě u ní srdečně zdravím. Když už míříme někam na dovolenou, tak je jasný, že si tam plánujeme i nějaký ten noční život. A já pro vás mám žebříček těch 10 nejlepších míst, které byly vyhlášeny magazínem Time Out jako top destinace s nočním životem. Zkuste si zatím tipovat, které by to mohly být a třeba už jste některé i navštívili. Za malou chvíli prozradím víc a do té doby si dáme třeba Queeny, Bohemian Rhapsody. Také nebudou chybět Satellite Cannibal a nebo právě teď je tady Dara Rollins.

0: Ona Čáková na rádiu Bonton a před námi jsou teď výletní dovolenkové destinace. Pravdou je, že léto nám sice pomalu končí, ale to neznamená, že ještě nemůžeme někam vycestovat a k tomu neodmyslitelně samozřejmě patří i noční život. Magazín Time Out sestavil žebříček 20 top měst a destinací po celé planetě, kde si noční život opravdu užijete a vězte nebo ne, patří do první desítky i tři evropské metropole. Takže nemusíme jezdit daleko. Začneme ovšem prvním místem. Absolutním vítězem se stal Bangkok. Noční život v této thajské metropoli má podle redakce mezinárodního magazínu vše, co si může člověk přát. Obří kluby, malé nálevny v zapadlých uličkách, stejně tak střešní bary. Na Bangkoku je unikátní především to, jak se večírky z barů přirozeně přesunou na ulici. Není to jen o párty, ale také o pozdním hodování, ať už jde o zážitkovou gastronomii nebo jedení na plastové židličce ve dvě ráno. Stříbrnou příčku obsadil Berlín a ten opravdu daleko nemáme a bronzem tím se opět pyšní New York. Pravdou je, že tohle město nikdy nespí, ale tam si za takovou party i pořádně zaplatíte. Dále nasledují třeba australské Melbourne, brazilské São Paulo, kolumbijský Medellín, jihoafrický Johannesburg a nebo také anglický Brighton, čínský Peking, no a desátou příčku obsadil nizozemský Amsterdam. Z těch evropských destinací se ještě do první dvacítky dostali na 11. místě Porto, 13. místem bylo vyhlášeno město Atény a 14. příčku obsadil španělský Madrid. Tak teď už víte, kam vyrazit za nočním životem a my opět jdeme na to nejlepší z muziky. Než mrkneme na silnice, tak si dáme třeba Albana a Rominu Power, také nebudou chybět Krištof, anebo právě teď Richard Sanderson.
1: Radio Bonton.

0: Zvůni léta dospívali Romina Power a Albano svoji Feličitu na Rádiu Bonton a my míříme na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Dávejte si pozor na nehodu dvou osobních automobilů na silnici číslo 13 u Klášterce nad Ohří na Chomutovsku. Místem projedete bez větších komplikací. Další dopravní nehoda je hlášena z Janáčkovy ulice v Ostravě, kde se také střetly dvě osobní auta. Provoz je tady řízen kyvadlově jedním pruhem. No a do Cetice nás nehoda dvou osobáků zavede na Uherštsko-Hradišťsko, a to na silnici 43220 k obci Babice. Na místě v tuto chvíli vyšetřuje policie, ale i tímto místem projedete. No a my už ze silnic opět míříme k tomu nejlepšímu z muziky na Rádiu Bonton. Čeká nás třeba Aneta Langerová, také Shakin' Stevens a nebo právě teď skupina Elán.
1: Rádio Bonton.

0: byl Michael Jackson na rádiu Bonton a před námi aktuální informace o počasí a do té doby Peterna Čakira nebo už za malou chvíli Václav Neckář.
1: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: To byly Unique Two na Rádiu Bonton a v příští hodince se můžeme těšit na Hanu Zagorovou. Dáme si ale také k Syndra X. A chybět nebude ani Terza Kendlová. Pojďme se vzít a zbavme se plán. Ale ještě než se pustíme do toho nejlepšího z muziky, tak se mrkneme na zítřejší den.
1: Radio Bonton počasí.
0: V první polovině dne bude převažovat oblačnost a zatažená obloha. Od západu na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky a lokálně i bouřky. Dopoledne bude v Čechách a odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek i oblačnosti ubývat. A postupně čekáme většinou polojasnou oblohu jen s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší denní teploty mezi 21 a 25 stupni. Na jihovýchodě a východě našeho území naměříme kolem 28. A my už startujeme do další hodiny.
1: Radio Bonton a Tomáš Fíla.
0: Máme tady 20. hodinu, krásný večer z Rádia Bonton vám přeji. A protože čas dovolených zdaleka nekončí a čím dál tím častěji na ně lítáme, tak mám pro vás pár dobrých tipů přímo od letušek, na co se v letadle dát pozor a na druhou stranu zase, co je zbytečné. Většina z nás, když si sedne do letadla, tak má takovou tu tendenci pomocí těch hygienických ubrousků otřít ta záda toho sedadla, co jsou před námi, a i ten stoleček, z kterého potom jíme, nebo podrůčky, které tam máme. Ovšem, tohle to zdaleka není ten největší problém. Na co si dát bacha, čemu se pověnovat, pokud už takhle úzkostně lpíte na hygieně, tak samozřejmě to si prozradíme za malou chvíli a do té doby Abak Syndl X, nebo právě teď Petr Rezeň.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky,

starý, mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

0: budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čpánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Tak to byl starý muž Jaromíra Nohavici na rádiu Bonton a my už opět budeme cestovat, tentokrát ale letecky. Letadla patří k dopravě, kde se vystřídá během velmi krátké chvíle spousty a spousty lidí. No a někteří z nás zkrátka a dobře s tím mají trochu problémy. A tak po usednutí do letadla začínáme dělat takový ten klasický zvyk, kdy otíráme zadní stranu sedadel před sebou antibakteriálními ubrousky nebo i takové ty opěrky na těch sedačkách, na které si pak pokládáme ruce. Ovšem, letušky dali dohromady takový seznam věcí, který bychom rozhodně dělat měli a kterým bychom měli věnovat zvýšenou pozornost. Faktem je, že pokud otíráme zadní opěradlo sedadla před sebou i samozřejmě ten stoleček na jídlo, tak tomu oni se věnují po každém přistání. Ovšem, faktem je, že většina z nás zapomíná prý na to úplně nejvíc dotýkané místo, a to je bezpečnostní pás, kterého se všichni nejen cestující dotýkají, ale také velmi často na něm prý ulpí množství tělesných tekutin, o nichž žádný z cestujících rozhodně nechce přemýšlet. Alespoň tak to říkají letušky a doporučují tak otřít nejen kovovou sponu, ale i textilní část pásu. Dále letušky doporučují, aby jsme rozhodně letali pouze a jenom v dlouhých kalhotech nebo šatech, žádné sukně ani kraťasy. A to proto, aby se naše holá kůže nedotýkala sedadel, na kterých ještě před malou chvílí seděl někdo úplně jiné. A jak opět letušky říkají, vězte nám, že jsme viděli na těch sedadlech už hodně ďábelských věcí. No a jak to vlastně s takovým čištěním letadel je? Letadla jsou mezi jednotlivými spoji sice uklízena, ale obvykle se jedná zejména o toalety a odpadky v kabině. Jídelní stolky, sedadla, příhrádky nad hlavou a další podobné prostory obvykle přicházejí na řadu až během hloubkového čištění letadel. Ku příkladu Singapore Airlines provádí důkladný úklid každý měsíc, British Airways zhruba po každých 500 letových hodinách a American Airlines ty uvedly, že jejich letadla prochází hloubkovým čištěním přibližně každých 45 dní. Tak já doufám, že i tahle rada a tip přímo od těch nejpovolanějších, tedy od letušek, vám bude k něčemu k dobru a my opět míříme k tomu nejlepšímu z muziky. Billy Idol, Teresa Kendallová nebo právě teď toto.

0: Aj za to všetko láska môžeš ty.
1: Právě dohrála na rádiu Bonton skupina Tým a my míříme na silnice.
2: Rádio Bonton doprava.
1: Pozor na nehodu dvou osobních automobilů na silnici 606 u Březové na Sokolovsku. Je to bez zranění a místem projedete se zvýšenou opatrností. Dva osobáky v sobě hlásíte také na silnici 125 u Kbel na Kolínsku. Tak pozor na to, i tímto místem se ale dá s opatrností projet. No a sraženou srnu nám hlásíte ze silnice 445 u Dolní Moravice na Bruntálsku. Tak bacha na to. No a my už teď opět ze silnice míříme zatím nejlepším z muziky. Hana Zagorová, nebo právě teď velký hit zpěvačky Sandry, Loreen.

0: Krásná balada Everybody Hearts v podání R.E.M. na rádiu Bonton právě dozněla a před námi aktuální informace o počasí a z muziky třeba krásný návrat k hříšnému tanci Eric Carmen. Chybět nebude ani Katarína Knechtová nebo právě teď Dalibor Janda.
1: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Janek Ledecký a skupina Gentour na rádiu Bonton. Všechno bude fajn, nás posunuli až k počasí, ale ještě předtím ochutnávka toho, co nás čeká v příští hodince. Skupina Jelen společně s Hradišťanem. Dáme si ale také slovenské No Name. Chybět nebude ani duet Robin Mood a Eva Burešová.
1: Jsem, jaký jsem, a takovej budu. Všechny svoje další kroky nechám na osudu.
0: Ještě ale, než se pustíme do toho nejlepšího z muziky, tak samozřejmě mrkneme na zítřejší počasí.
2: Radio Bonton počasí.
0: V první polovině dne bude převažovat oblačnost a zatažená obloha. Od západu se na většině území vyskytnou deště nebo přehánky a lokálně i bouřky. Dopoledne bude v Čechách a odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek ubývat. Stejně tak jako oblačnosti a postupně čekáme většinou polojasnou oblohu. Ojediněle s přehánkami. Nejvyšší denní teploty mezi 21 a 25 stupni na jihovýchodě a východě našeho území naměříme kolem 28. A teď už startujeme do poslední společné hodiny.
2: Radio Bonton a Tomáš Fíla.
0: Krásný dobrý večer, poslední společná hodina před námi a v ní téma, které známe úplně všichni, do přírody. Tam si chodíme odpočinout, tam chodíme relaxovat, poslouchat šumění potůčků, jak se prohání vítr v korunách stromů, poslouchat zpěv ptáků, nebo když máme to štěstí i cikát. Ovšem pozor, všeho moc škodí. Za malou chvíli vám řeknu příběh, který bych si vůbec nedokázal vymyslet, ale je to tak. Do té doby to nejlepší z muziky. Eurythmics, Robin Moon s Evou Burešovou, nebo právě teď startujeme songem Já budu chodit po špičkách, tedy Petr Novák.

Skupina Berlin Take My Breath Away a filmový Top Gun na rádiu Bonton právě dozněli a my už teď jdeme za příběhem, kterému bych opravdu nevěřil. Většina z nás, nebo snad úplně všichni, chodíme do přírody relaxovat, poslouchat zurčení potůčků, větru v korunách stromů, zpěv ptáků nebo také cvrdlikání cikád. No a představte si, že to samé udělal jeden 18-letý hoch, který takhle do přírody vyrazil a ty cikády tam opravdu krásně bzučely. Poslouchal je a najednou zjistil, že když se díval na telefon, tak vůbec si nevšiml a neslyšel, že mu přichází zprávy a různé notifikace na telefonu. A tak chtěl zavolat svým rodičům a zjistil, že je pořádně neslyší. No a tak navštívil lékaře a představte si, že tam se normálně zjistilo, že ten hluk z těch cikád byl tak velký, že mu to částečně poškodilo sluch. Naštěstí, on v té přírodě byl nějaké 4 hodinky, takže byl to proces, který se po pár dnech zase vrátil zpátky a všechno dopadlo dobře. Ale ona taková cikáda prý dokáže vytvořit 3 cvrdlikání zhruba 70 decibelů, což je víceméně neškodné. Ale když je jich víc, a tady jich bylo asi tedy opravdu hodně, tak už ta hladina hluku byla kolem 85 decibelů a to už prý může při dlouhodobém poslouchání i vážně poškodit zrak, tedy zrak, sluch. Tak bacha na cikády, tak romantický to je, ale čeho je moc? No, toho je příliš. My už teď opět jdeme k tomu nejlepšímu z muziky, za malou chvíli také mrkneme na silnice a do té doby Verona, Phil Collins nebo právě teď No Name.

0: Ztracená bloudím, dospívala Verona na Rádiu Bonton a my už míříme na silnice.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Pozor na nehodu dvouosobáku na silnici 456 u Žulové na Jesenicku. Je to bez zranění a místem se dá projet se zvýšenou opatrností. Další nehoda dvouosobáku, přičemž jedno skončilo v příkopu, se stala na silnici 37937 u Blanska. Tak pozor na to, v Jihomoravském kraji i tímto místem se ale dá projet. A do třetice nás nehoda dvouosobáku zavede i na Českolipsko, a to na silnici 2631 u Kravaří. Tak pozor na to, i tady je to bez ranění. Na místě v tuto chvíli policie, ale místem projedete. Ze silnic opět k tomu nejlepšímu z muziky tady u nás na Rádiu Bonton. Ace of Base, Jelen společně s Hradišťanem, nebo právě teď tady mám pro vás připraveného Rod Stewart.

0: Tady dospíval Michal Kocáb na Rádiu Vontone. Před námi aktuální informace o zítřejším počasí a do té doby třeba Michal David nebo Anastasia.
1: Rádio

0: 20. hodina se nám pomalu blíží a tohle byla Maggie Reilly na Rádiu Bontone. Čeká nás noc plná hitů a v ní rozhodně zazní Anna K.
1: Víno se dopí, oči se nemílí, stopy se neskryjou.
0: Dáme si také ale jeden z největších hitů slovenského zpěváka Adama Ďurici.
2: Iba
0: ale hrát budeme i světově a nebude chybět třeba Gareth Gates. Ještě než se do toho nejlepšího z muziky pustíme, tak samozřejmě dnes naposledy mrkneme na zítřejší počasí.
3: Radio Bonton počasí.
0: Zítra nás čeká v první polovině dne oblačná a zatažená obloha. Od západu na většinu našeho území míří déšť, přehánky a lokálně i bouřky. Ještě dopoledne se v Čechách a odpoledne i na Moravě a ve Slezsku dočkáme ubývání nejen srážek, ale i oblačnosti a většinou nás bude čekat polojasná obloha s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší denní teploty mezi 21 a 25 stupni Celsia, na jihovýchodě a východě naměříme až 28. Tak takový nás zítra bude čekat den, ale před námi je noc plná hitů a já vám přeji, aby ta vaše byla přesně podle vašich představ a příští neděli opět naslyšenou.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Alespoň trochu dobrá zpráva přišla z jižní a jihovýchodní Moravy. Déšť, který v noci na sobotu svlažil tento region, prospěl hlavně povrchové vrstvě půdě. V hlubších vrstvách přetrvává značný nedostatek vody. Plyne to z dat portálu Intersucho. Extrémní sucho je třeba na rozhraní Břeclavska a Hodonínska. Po celém Česku se konají kurzy pro řidiče skútrů a jsou zadarmo. V rámci projektu Učme se přežít se můžete zúčastnit se svým skútrem jízd, kde vám zkušení instruktoři vysvětlí, jak správně brzdit nebo se vyhýbat překážce. Nejbližší termín je 2. září v Praze Letňanech a další pak 10. září ve středočeské Mladé Boleslavi. Víc od Martina Karlíka ze Světa motorů.
2: Ten kurz je opravdu zadarmo, přičemž trvá necelou hodinku. Během té hodinky se člověk naučí pár nějakých základů, takže pokud jezdíte na skútru a nejste si úplně jistí jeho ovládáním, tak tady můžete své řidičské schopnosti trochu posunout.
1: Míříme na východ Čech. V Trutnově se zřítila do řeky Úpy část zdi na Úpském nábřeží. Odborníci na nebezpečný stav místa upozorňovali ale už několik let.
3: Do řeky Úpy se tady sesunul z části zdi také kamenný sloupek. Havarijní stav nábřežní zdi přitom město řeší už několik let. Provoz po přilehlé silnici zatím zůstává bez dalšího omezení, ale podle starosty se to může velmi rychle změnit. V případě zhoršení bude nutné přistoupit k výraznějším dopravním omezením. Předpokládaná cena sanace zdi je 15 milionů korun a Trutnov na ní dá polovinu částky. Vše zatím brzdí nemožnost dohody s vlastníkem, kterým je Povodí Labe. Oldřich Tomáš.
1: Se vznikem léta diskutované 2. ledové plochy v Ústí nad Labem pro zimní sporty vedle stadionu by mohl pomoct spolek Northwest Hunters. Projekt je teď v přípravné fázi. Bude nutné prověřit možnosti umístění ledové arény, zimního areálu, případnou výstavbu i spolupráce města se spolkem. Záměr spolku, který by měl přípravnou fázi financovat, projednaný v pondělí zastupitele v Ústí nad Labem. Norsko dal truchlí nad úmrtím krále Haralda V. Ten zemřel v pátek po vleklých zdravotních problémech. Zatímco lidé opět proudili na palácové náměstí v Oslu, aby tam položili květiny a vzkazy, po celé zemi se konaly bohoslužby za zesnulého 89-letého panovníka. V kostele v Askeru, nedaleko královského zámku Skagum, se smutečním vše zúčastnili i členové rodiny v čele s novým králem Hákonem VIII.
0: Radio Bonton. Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Bez online rezervace se často na hrady v Česku nikdo nedostane. A to kvůli bezplatným vstupům, které jednou za měsíc nařídilo Ministerstvo kultury. V obležení návštěvníků byl například od nedělního rána státní hrad Bouzov na Olomoucku. Jeho bezplatnou prohlídku do podvečerních hodin postupně absolvovalo bezmála 2500 lidí. Ve srovnání s běžnou nedělí je to zhruba dvojnásobek. Někteří lidé na hrad dorazili bez zaregistrované vstupenky a zůstali proto stát před jeho branami. Podle bouzovské kastelánky Zuzany Šulcové jich ale moc nebylo.
2: Nedá se to řešit, ale zatím jsme jich nezaregistrovali moc, ale děvčata na pokladnách, tak si budou dělat nějakou statistiku, ale je to malé procento lidí. Já bych řekla, že to bude v desítkách, že to nebude ani ve stovkách. Třeba, kteří náhodně projížděli kolem, takže nezaregistrovali v médiích, že něco takového bylo vyhlášeno. A nebo jsou to lidé, kteří jako si nevšimli toho upozornění a přijeli i takto. Bohužel na místě nejde, protože tím, jak je to zarezervováno, tak my víme, až když ti lidé vstupují, že nám všichni přišli.
1: No a já ještě doplním, že zájemci u nedělní bezplatnou prohlídku Romantického hradu si všechny volné vstupenky online zaregistrovali už během několika dnů. V polovině srpna už nebyla k mání žádná. Obsazena jsou i všechna místa na zářijový termín. Bezplatné vstupy na státní hrady a zámky připravilo Ministerstvo kultury, tedy na neděli 30. srpna a pak ještě na 27. září. Radnice v Prostějově pořídí dalších 3000 plastových tašek na tříděný odpad. Lidem je poskytne zadarmo. Domácnostem mají usnadnit třídění a odnášení odpadu do kontejnerů.
3: Město za tašky o objemu 20 litrů zaplatí zhruba 150 tisíc korun. Lidé si je budou moci vyzvednout od ledna na pokladně při placení poplatku za odpady. Podobné tašky rozdávala radnice už před 2 lety. Tehdy o ně byl obrovský zájem. Martina Svobodová.
1: Míříme do Krkonoš. V Harachově na Semilsku začne v pondělí oprava páteřní silnice, která vede přes centrum tohoto příhraničního turistického města. Práce potrvají do 20. října a potom budou pokračovat příští rok po skončení zimy. Pokračuje místo starosta krkonošského Harachova Tomáš Ploc.
4: Začátek stavby by měl být 31.8. Letos se budou dělat dvě etapy, to znamená první etapa od autobusového nádraží k odbočce na lanovku. Druhá etapa by měla být odbočka od lanovky k městskému úřadu. A třetí etapa díky klimatickým podmínkám se bude konat až na jaře a bude to od městského úřadu na křižovatce ke Karolíně.
1: Beach volejbalisté Ondřej Perušič s Jakubem Šépkou vyhráli turnaj Pro Tour Futures v Brně. Ve finále porazili Matyáše Javoronoka s Jiřím Sedlákem 2-0. Radio.